v Ríme dúbe gorím okažiža na lantérny srdca. Sputal nás život jače od kadéne, svakogónu prégne u svoja kolíca. Mane suvikneš to vúče i pokréne, hrátimo se škoju skrúčne.